0: se tady musíme snažit dát tady to.
1: OK.
0: Tenhle úhel není moc dobrý.
1: Ale když se fakt gárat, to
0: není zlý tak špatně. Není tohle potom.
1: Jo.
0: Jo, jasný.
1: Právě.
2: Hele. Asi já budu stavat stopa.
1: Ale ty zase ne ty gáry, já bych to...
2: Já se zkusil.
1: No, asi jo, ale asi to standardy má, no. A když tak jsme to rozmetli, přinější.
3: 现在中国队两颗黄壶距离圆心最近，但是这两颗黄壶挨得也比较近，且刚才投的那颗黄壶还没有藏住，所以捷克队直接打掉。中国队应该是有双飞吧。
2: Jo, ale byl tam nemaj. Nebo by tam s námi neměli, má rol.
4: Adio,
2: 往里甩一点都可以。
4: 不是一个，往里甩。
2: 哎，不带甩。打电话定也行，定能打电话也行。
3: OK。 你看边区的那两颗红壶刚好是给了中国队一个双飞的角度，看看中国队能不能够抓住。对，这个壶应该是想打甩，磕甩。这次击打没有成功。现在捷克队是有了两分的机会，因为中路是一个完全敞开的状态。捷克队这边继续。看看是要打甩，这颗红壶应该比咱们在左侧的那颗壶要更近。刚才是不是碰到了那颗红壶、啊、所以刚才中国队也是把那个红壶又移动了一下位置。裁判也是介入了一下。冰壶是一个很绅士的运动啊，所以有一些就是不是刻意的这种碰壶，双方经过沟通之后达成一致，比赛就可以继续来进行。
0: 9-7 Martin 9-7 Martin